46. stupeň severní šířky, 88. východní délky. Pohoda příznivá, přistání dobré. Boj o světovládu, propagační pohotovost. Další rozkazy následují. S velitelským pozdravem, kníže pekelné.

0: Jinkáš nepadá v úvahu. Tři synové, voják Ivan, má dobyvatelské úspěchy. Kupec Ondřej.
1: Lichvaří ve městě.
0: Honza. Dřenatá to je statku.

0: oženili v nebe zemne, já ve mlyně vím.
1: Zpíval vlk a on mu píseň ukradl.